0: osobě rozsídná jsou a sídná. Edmon pognobionci chodenik si do sopra slomu.
1: Vlastně si dovolení pomoci můj ruce štěnou kterou se je světě Jisusu. In se děkuje naši a děče a teda.
0: In čentě on digli sanctuarium tuum. In terra porve on tabernaculum nominis tuli.
1: Ipsa doni potes tuum in asciano
0: secula, seculum, amen.
2: Usque pro Deus in propria